kuky kuk, puk puky puk. Zakukala kukalenka, zapupala pupalenka, kum kuky nekukej, puk puky nepupej. Kukalia kukalia, pupalia pupalia, kukalia kuk, kukalia puk. Čuky čuky čuky čuk a už ani muk. Kuk kuky kuk, puk puky puk. Zakukala kukalenka, zapupala pupalenka, kum kuky nekukej, puk puky nepupej. Kukalia kukalia, pupalia pupalia, kukalia kuk, pupalia puk. Čuky čuky čuky čuk a už ani muk. Kuk kuky kuk, puk puky puk. Zakukala kukalenka, zapupala pupalenka, kuk kuky nekukej, puk puky nepupej. Kukalia kukalia, pupalia pupalia, kukalia kuk, pupalia puk. Čuky čuky čuky čuk a už ani muk.